zemnu pojespiva Šeronija Anna-Maria Brettschneiderec a za roku za nas netko tež naša hudžbna redakcija. Tute titule su za nas přijetovali. Skupina Trojozing spiva Cringe. V rapakach dže titulu Michała Cyža. A v zubienom spievie spieva Helena Brezan-Hedoščina. Všetké tuto titule očakuje vás po takým našim programie a tu ešte tu nedám dále z Cringe.

0: Mensch.
1: Bel našestje. Kašče runje hižovat matja cuža zonili, v temu je pšelacce, je před peča postaletami nastal jeden z najznačišich spjevov popovje hučby. John Lennonove solovi spjev Imagine. Hačo džensnišeho je spjev hymna za mir a vubuča stajne zasa diskusije. Simon Heduška nas vupšo, da stavizno spjeva za veče.
2: Crescendo. Hudžba krotko a svotko.
3: Cunje a jednoreklavirne zynki nam nydom charakter spjeva pokazaja. A prinje tekstu linki njemuli so skoro lepje na to hodžeč.
4: Imagine there's no heaven.
3: Predstaj si, zo nimamy nebiesa. Je lohko, gdyż tole wuspytaš. Žana hela pod nami, a nad nami je nož nebio. Jakob je John Lennon spiel 27. meje 1971 v svojim studiju blisko Londona narawał, knježeše na sveče zimna vojna, ve Vietnamie rozkory eskalirovachu, a po cijom zapadnym sveče džichu ľudža na puč a protestovachu. V nádži zo so tvošnostne borze nešto zmení. A runie do toho časa so spiv deri hodžeše. V názimie 1971 so spiv vozivý a mieše nydom vulký miezenárodný vúspech. Lenin spivaše vo radikálnej utopii. Predstaj si, zo je svet bez nábožinu, bez státu a bez materiálneho vopsudstva. Tak ríka v textče. Vojny a problémy na svete nebychu byli, jeli bychu so ranicu a dželenia, kiž sú si čvojekoja sami napoložili, převinili. Tak znajmenša idea spieva. Text a melodia ste jednore. Instrumenty so cunio zasadžuja a celkunemu hučnemu vopčevaniu tyja. Inspirirovane bu John Lennon vo sebie od svoje žony, Yoko Ono. Ale tež kritikario so svoa imachu. Mnohým ľuďom bychú tuté bezraničné ideje tedy prostče předopredkárske. Ale snano je runie to tomu dopomhavo, zobu spiev svieto znáte. Runie ve tutým týdženiu je tomu dokladne 55 let, zo je so spiev narawał. A ište dženca vúžíva so spiev za protestné hýbania, vopomnenské zariadovania abo jako hymna za mier. A svúša na kúždy pád k najvúznamnýšim spievam na svieče.

0: A apropos čas, je zdobkom na pušestčich.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Matej Cyš.
2: Dobre ranie. Po Jakubovom puču přes Hornju Łužicu je leca hižo nimale 400 putnikov bježalo. To je zdjelino naprašovanje, towarstvo ekumenijski putnijski puč, kotrež je za čaru přes Saksku, Saksko-Anhaltsku a Durinsku zamovite. Loni su doromade přibližnje 900 putnikov zličili. Mnóstwo putnikov je od zauženja ekumenijskeho putnijskeho puča leče 2003 v obstanje stupavo, ale zajšvih letach pomerne konstantno vostavo. Hospody k přenocovanju su mjezu im Njechonju, Rodžišću a Hornim Vunjovje. Z viacorými variantami, kak najlepje hašensku vodu ve Votrovje zavjesčić, mne so čera gmenska rada Pančice Kuku zabirava. Pozadk je, zo tukvilnym hašenskim hače, na severnej kromjese, dosť vody nie je. Zasadnje su si radžičelo přezjedni, tvarič 200 kubiknych metrov vulku cisternu. Za nju pytaja netko k mane miestno a chcedža na cioch dybkach veuse tvarske dno přepytovač. Dokež je zastaranje s hašenskej vodu vinovatostne na rok gmene, vidži vjesnanosta Markus Kreuz dobre vulady na spichovanje. Za nje dobja hač do oktobra prostvu zapodač, zomoli snanok letu tvarič. Budeska mieščanska rada je sa na svojim zajšom posedženju na tvar novej športovej hale s ciomi rajniščemi dojednava. 12 miliónov euro má objekt doromady pfačič, 110 miliónov ze Sakského fonga zapfača. Miesto by potom svojský podžel ve vysokosti 2 milióna euro převzalo. Konkrétnu miestnosť za športovú halu ešte nemaja. Přiušiem sú mieščance radičeljo plány za projekt jednovostne favorizovali. Dr. Anja Pohončová a dr. Fabian Kaulfürst vo Serbského instituta staj sa zajšom aj dňomaj v Praze na mezinárodnej dživaničce na tému Svoniky i sveče modernych technológií v občelivoj. Ona je predstají štaj mezdrujem rečnej portály a vo sebie modul Nova Lexika. K tomu predstají štaj zromadný přednošk s titulom Identifikácia nových svov a ich zapřeječe do serbských lexikografických projektov. Dživarnička bu organizovaná od Votriada za slovianský rečespyt pri Slovianskym ústavie Akademie vedomosti Českej republiky. V ľudovom nakladníctve domovina je vyšla nová buky knia pod titulom Doživej prírodu. Kajž nakladníctvo novinskej zdieľence informuje, odkryja si dzieci ze svojim buky písakom typické zvuky v lesu, na vúce, v horách, pri pobriohu a samomiesče. Přeložila je knihu Reza Šinova. Knižná premiéra prevedže sa posledným šulským týdženiu na Experiment kampusu v Radvoriu. A to bych o naše povestče, kýž namakáče tiež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hojnimo nekotrých mročelov, kýž sú dženca jenojš dekoratívne na nebiu, dostaneme dženca viele slunca od 8 stopňov, kýž živé slibro runie v budúšine pokaza, zaliezu temperatúre ište hač na 26 stopňov, júce votrania sú s blakami zlivky, silné zlivky a tiež nevedra možné, potom pak so vedro zase porenší, júce stúpaja temperatúra hač na 24 stopňov.
0: Všetko ok, všetko poriadku na púčach a na drohách vám všem tuž dobrú jezbu. Jeli so vám niečo nešto napadne, nešto što ešte tam na drohu neslúša, kýba zo so stano mobilne vyskač na tvary, potom nás rade zazvonče, budušín 7400 je naše číslo, kýba zo s nami četujete v našej app MDR Serbia. Môžete nám tiež povieť, čo posvať.
1: Serbský rozvoz.
0: A z toho môžete v app tiež nám fóta zčeleč, kajž tiež audia nárečeč, poprom všetko celé pozvučenom vášňu, kajž to tiež od tamných aplikácií znaječe.

Tež slúbené, tu netko naše pokyvy, že sač menšinou po napošťastčich. Bženca zájí so budeske nálečo, a to doživíče napríklad prvný serbský veršk. Skupina Janka Hanka zaúdži na mjasových výkach, a to dženca večo na podživiečich, tu budešenie. V rede filmového festivala Nysa zče dženca na serbský filmový večer do budeského kamientného domu přeprošení. Pokazajú tam produkcie Die Wendische Schifffahrt, Serbskú utopiu Cí a film Jako ešte vodní mužojo bychu. Dženca večer sedmich kamientnom domje budešinie.

0: Če sad menšinu pošest, čih je aj tuše čas za mjačina venka.
1: Vy. Věda, vědomost a vunamakanky.
2: Šina chce přichodže ujíče kumšných inteligencov sobu navědovač. To je kraj nalječu se svojim novým 5-letným plánom obzamknil. Jeden mozaikový kamušk přitom je ujíče nástrojov, kotrež mozy s kompjútorami zjazuja. Šako tajke za analýzu mozové aktivity kumšné inteligence užívaja. Bez živatujš, zo je kraj Mircu jako prvný na svieče zcova dovolil, zo smieso tajka technológia tež zvonka klinických studiov komerciálne na výkach poskyčovač. Konkrétnym páže dževo čip, kotrež mozovú aktivitu míri a do pohybov mechanické rukajce převožuje, kotraž pomá nimale zlemeným osobám při přijímaniu. Když si tajke a hinajše povieště okolo ujíča kumšných inteligencov přečítaš, potom musí myslíč, že je Európa porno Šínie a USA jenojš ište ujíčový region sledženiu. Tola tomu tak neje. Při mnoho technologiách přichoda kajž kvantových kompjútorach a fúzií za dobyvanie energie je Európa nadal celé predku sobu podľa. A za dželčkou fyziku dežnoeurópske institúcie le džesatky sledženie naveduja, je so zajšve týdžen vážne rozsud stvoril so bybšitým vostavo. Vodžaci grémy sledženského centruma CERNu švýcarskej je mienujúce svoju dôvodobnú strategiu aktualizoval. Tam však maja hižo netko ze 27 km dojím dželčkovým pospiešakom LAC najväčšiu a najsilnejšiu tajku mašinu na svieče stejo. Ale tuta docpiva po niečím svoje ranice. Do aktualizovanej strategie sú zamoviči to dla tvorn nového pospiešaka zapísali. To má byť 1,9 km dový kulvaty tunel pod Alpami za 16 miliardov eur. Od 2040 let maja so z ním nové elementárne džilčky namakač a hižo znáte hišče dokvadnišo přepytovač. Doskončný rozsud po financovaniu pospiešaka přinže drehakle 2028. Zopak je so grémy, v kotrymž sú šir na CERN obdželené a za financovanie zamovité kraje zastupené za tvor v upraju je vážne znamio.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.

0: nakladné auto?
1: A miešala
0: tvária zromadne
2: na našim tvárnišču.
1: Oh, dneska započne sa nové tvárnišča, juchy!
0: No tak vôľke one neje miešala.
3: No, nakladné auto. Nová gratunia za vesných dživačajov je tiež ništo vážne.
0: Hajšak, bagaro. Ja pojedu po tvárske džele.
3: A ja racfac všetko vúriu. A potom lijeme fundament, Mišova.
1: Oh, haj! Dođi vás dar, bagaro.
4: Če derie?
3: Za mne přeco. Moja vopač je vulka.
1: Što to je, bagaro?
3: To ništa je.
4: Nekajki vulki kamen?
3: Ne, ništa menše. Ale to je hinaka čevak.
0: Nejsi hiše hotove, bagaro.
1: Bagar je ništa namakal.
0: No to tež hiše. Što da máš, bagaro?
3: No, ja to tak pravi nevidžu. Vupada,
4: kaž nekajka škla? Haj, to vupada, kaž stará linia na škla, kaž sú je ľudky užívali.
0: Ľudky?
1: Tu sú raz ľudky bydlili. A my netko ich dom odpakujeme.
3: Nepak. Hač ľudky, abo ľudžo, tole je znamenčo nekajki drohotne pokvat, ništo ze zajšvosče.
4: Nemôžeš ju cíbe vúreč, bagaro?
0: Po našich předpisách drbíme nedom s dživom přestač, když na nekajki pokvat storčíme. Potom přindu archeologojo a to přepytuja.
4: Archeo što?
0: Archeologojo. Oni přesliđa zajšvošť a se šo dokvadne vobladaja.
1: Och, ja bych tež tak rade tajka archeo ništo byla. Potom bych pokvade ľudku namakava a přepytuava. A što su one varili, što su one pekli.
0: Štuchce na makanku přizjevič?
3: Ja to převozmu. Ale dže chceme potom dalej dživač, když nic tu?
0: Snad spytaš na tamnem boku gratunie.
1: Nie, nic. Snano tam ještě nekajký ľudk zemi spí.
3: Ja si tež myslu, za tu lihakli dalej rebame, když bude všetko přepytované. Pojče, to bude vjesna nos tu zajmovač.

0: Polícia z G.
1: Blízko Groß Hartava na B6 chce se so dvaja postaletne šofer auta ráno krótko do 6 na plnom pučiku zauročiť a je přitom do rebe zajo. Polícia zvěstčí zobie muž pjany, test uniese 2,4 promile alkohola krí. To potom bez jezbu, tež jezdží vo Dybachu od vlec. Sredu popodňu je šofer Škody na B106 a postav z Džiri kružný obkat převidžal a do kupy prasnú. 64-letný so nezraní, ale při kontroli so vukopa zomieše muž 1,8 promilu alkohola intus. To bie to runia z jezbu a auto dobieše so tak a tak to runia od vlec. Ve Vojrecach bu muž vo 100 000 euro zjebany. Mun je internetče na lukratívny poskytk investovania storčil a na to peniaze na konto do Vulkeje Britanijskeje přepokazal. Potom pak so nikto viac pola muža nepřizjeví a ukopa so šitko jako Vulka vža. A v Bielej Vodze sú paduši za švrch dňach na dvema miestnom maj koporové káble pokradnili, celko na hodnota hrubizne nemale 10 000 euro.

6:48 što se čije krótko po cibidlki na 7 a tu su naše pokyvy za konc tyčenia. Dženca na večer na pół 6 metra so meja v Okličanskej šule Micho Hornik. Přizamkne se potom tiež dvoru v Svedžen, torka se zmeja tam tiež jič a čerstvý napoj je spřijotovaný a veselič môžete sa tam s dobom na prezentáciu hašenia. Cohodňovský projekt Vonjova Vobora je sa na to přijotovala a dženca od napošestčich na dvore v Okličanskej šule potekým mejemetanie a potom dvoru v Svedžen.

Se dom posed mich hier, a tu ja da ono juže vem, kotre titule na nas džens rano čaka ja, a se byste tiž vy vedeli, na čo sa tu nastajme. Mam tu předatko za vás, mies druhým svišiče džensa rano Ištvana Gobelu. Tiž Mandy Doreen Donikova rano zaspiva. A tu slyšíme Veroniku Kalinučcinu. Všetky tuto titule slyšíme hač do osmich.

0: Crescendo. Hudžba krótko a svodko.
1: Simon Heduška je nám šedstajú spiev Imagine Johna Lennona. Tutun by sa před 5,5 letami narával. A što netko z čeho je si myslu, to je všetce viesče.

0: Mandy Doreen, Doniko wa tobie pala nas serbskim rozvosu a stu mir njetko stupkom na povosmich.
1: Serbski rozvos. Povestje. V studiu Matej Cish.
2: Dobre ranje. Po Jakubovom puču přes Hornju Łužicu je leca hižo nimale 400 putnikov běžało. Tož dželi na naprašovanje tvorstvo ekumenijski putnijski puč, kotrež je za čaru přes Saksku, Saksko-Anhaltsku a Durinsku zamovite. Loni su dohromady přibližnje 900 putnikov zličili. Mnóstvo putnikov je od založenja ekumenijskeho putnijskeho puča leče 2003 mobstajnje stupavo, ale za išlých letach pomerne konstantno ostavo. Hospody k přenocovanju su mjezdrujim v Vosporku, Smorčicach a ve Vietince. Budeska mieszczanska rada jest na swoim zajszym posiedzeniu na twór nowej sportowej hale z cymi rajniszczemi dojednowa. 12 milionów euro ma obiekt do romady płacić, z toho są 10 milionów ze Sakskiego fonga zapłacza. Miesto by potom swojski podziel w wysokości 2 miliona euro przełzało. Konkretną miestność za sportową halu jeszcze nie maja, przyjrzym są mieszczanscy radziczelio plany za projekt jednowłosnie faworizowali. Z viacorymi variantami, kak najlepia hašensku vodu ve Votrowie zavěsčič, je so čera gmienska rada Pančice Kuku zabierała. Pozadk je, zo tukvilnym hašenským hače na severnej kromiesy dosť vody nie je. Zasadnie sú se radičeľo přezjedni tvarič 200 kubiknych metrov vulku cisternu. Za ňu pytaja netko k mane miestno a chcedža na cioch dybkach veuse tvarské dno přepytovač. Dokiž je zastaranie s hašenský vodu vinovatostný nadok gmeny, vidí viesnanosta Markus Kreuz dobre vulady na spichovanie. Za nie dobia hač do oktobra prostvu zapodač, zo moli is nanokletu tvarič. Dr. Anja Pohončova a dr. Fabian Kaulfürst od Serbskeho instituta staj so zajšvima dňomaj v Praze na mjezenarodnej dživaničce na tému Svoniki sveče modernych technologií v občilivoj. Ona je predstajištaj mjezdrujim rečnej portály a v osebie modul Nova Lexika. K tomu predstajištaj zromadny přednošk s titulom Identifikácia nových slovov a ich zapšieče do serbskych lexikografických projektov. Dživonička bu organizowana od Votriada za slovianský rečespyt pri Slovianskym ústavie Akademie vedomosće Českej republiky. Ludovom nakladnictve domovina je vyšła nowa buki knia pod titulom Doživej přírodu. Kajž nakladnictvo novinskej zdzielence informuje, odkryja se dzieci ze svojim buki pisakom typiske zvuky v lesu, na vúce, horach, při pobrjohu a samomiesće. Przełożiła je kniju Reza Šinova. Knižna premiéra převedže so v posledním šulským týdženiu na Experiment Campusu v Radvoriu. A to bych u naše povestče, kýž namakače tež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Słońco hižo svieči a nimo nikotrých mročelov, ký sú dženca jenož dekoratívne po nebiu, popuču dostaneme tež dženca za so viele svonca, hač na 26 stopňu živé slibro dženca zalieze. Júce z votrania s blakami silne švíjele možné, runie takajš nikotr nevedra, ale potom najpožišov od připodňa so v uvedri, svonca za so pokaza a zvoreva povieto hač na maximálne 24 stopňu.
0: Náš popkadný systém praje, že je našim koncu všetko v poriadku, jeli so pak mače vynešte za nás, no jen vyskač, abo nekaké hačenie, mylenie, môžete nás tu zazvoniť 035 91 37 400 naše číslo, kýba za napísať, čo nám bojesť, naši app MDR Serbia môžete šako z nami tiež četovať.
1: Serbský rozvoz.

tydzenia so bliži, jenoš išče dženca nađeve přetrač a potom svušete dva dny zase vam, až to môžete tam še doživić. Napríklad môžete do konca tydzenia štartovať s koncertom skupiny Janka Hanka. Oni zapiskajú dženca na budyckým náleču, ktorý sa do runia dženca zájí. Koncert Janka Hanky je dženca večer na podževiečich na miasových vikách do Budyšine. Na meje metanje a dvorove svedžen prosil dženca Serbska šula Michal Hornik Vorkletce. Od napošestčich nadvorje Vorkletčanskije šule. Tež celodňovský projekt Vonjova Vobora so tam šedstají. V reči filmového festivala Nysa sče dženca na serbský filmový večer do budyského kamienného domu prošení. Pokazuje tam produkcie Die Wendische Schifffahrt, serbskú utopiu Cí a film jakošče vodní mužojo bychu. Dženca večer sedmich kamiennym domie v Budyšinje. Viesny svedžen zmeja konce dženia tež v Kulucu. Od jutřišeho s kickerovým turnírom a tež

0: pečminčinu, to osmih je.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Kulučan Jan Čepic.
2: To pak mi ja spožo, myslach si, jako možach krotko do vudrjenja vojny v bliskim vukodže z Dubaja do moj ličeč. Ale runje tak, myslach neličomne raze v riskantnych, vopkadnych situacijach. Trochuju, so všice hižo doživichme, voskočive situacije, kotre su derje vyšli. Jako viri ve kšesťan pak myslu, so ne je šitko jeno spožo, abo pšipat, ale skerje Bože vedženje, abo Boža předvidživosť. Tajke vokomiki, v kotrež ma spožo v nezbožu, zavostaje ja husto vuboke začuče žakovnosče. Šo zbožo v živenju ne je samozrozumlive. Zavešče môžeš myslič, to mi ja zbožo, ale potom tež dodač, Bohu džak. S tým zjazuješ svoje voloženie žakovnosču k Bohu. Přeju vám ve voskočivých situáciách, so by Boh vás škýtal a vy prajíč moli, je der je vyšlo, Bohu džak.
0: Nábožný svůk dní má dženca na doku a zamovitosti kuluskýho osady Jan Čepic.

0: To bie skupina Lidova muzika z Krastu, kotryž su to runie pola nas zaspievali, a dženca šako ceme so hišče vinovač v obkode v Ralbicach. Do tutoho je so Bettina Wenderotova tuto dne hižo podava, a tam hižo raz, no haj, prajme raz pravje pšečušliva. Vona dokvadne vie, što nas tam šitko vočakuje punželu rano dževiečich, šako nove v obkod Pola Frenzlitz konjichtec nitko skunčne prine raz nove durje vodteori. Vůže to teki samoposlužovanski vopkot iniciatorka Angelika Frenzlova může pak tých smerovač, kýž so tam ište trochu skeptisce z tej techniku.
1: Mo máme ju tún lepšinu, za ma netramo žanu podruž plačiť, tak prajne tún vopkot nám súša. Ha mu zmejmo jednu předováku, dopona na 3-4 hodine, kotriš ju na započatku tak a tak bude. Ha, to je také za tú staršiu generáciu muslene, ktorí sa na tom kasuše tak nezvíria. Počasu bude to inak, ale najprv to tak muslene.
0: Što zmiňa tam po skytku a kak tu ten svoj projekt z svoj funguje, to zorničo tu pola nás programie za po hodine.

0: Krótko do Biel na Andrzejewicz je. Mati ma za nas. Spolcaje.
1: Policja z G.
2: Blisko Groß Hartava na B6 chceše so 2,5-letny šofér auta rano krótko do 6 na polnym pučiku zauročić a je při tym do rebe zajú. Policja zvěští, že by muž pjany test uniesie 2,4 promile alkohola krí. To bier potom z jezbu a tež jezdži dvo dobachu vodvlec. V sredu popodňu je šofér Škody na B106,5 v Zdžiri kružnú vopkat převidžal a do kupy prasnil, 64-letný son nezraní, ale při kontroli sa ukopa zomieše muž 1,8 promila promilu alkohola intus. To bier to unia z jezbu a tež tute auto dobeše sa vodvlec. Ve Vojrecach bu muž vo 100 000 euro zjebany. Vunie internetče na lukratívny poskytk investovania storčil a na to peniaze na konto do Vulkie Britanijske propokázal. Potem pak sa nikto viace pola muža nepřizevi a ukopa sa šitko jako vža. A v bivej vodže sú paduši zajšvých dňach na dvema miestnom aj koporové káble pokradnili. Cokona hodnota rubizny nimale 10 000 euro.

0: nakladné auto?
1: A miešala
0: tvária zromadne
2: na našim tvarnišču.
1: Oh, dneska započne sa nové tvarnišo, juchy!
0: No tak vôľke one nie je miešala.
3: No, nakladné auto. Nová gratunia za vesných dživačerjov je tež ništo vážne.
0: Hajšak, bagaro. Ja pojedu po tvarské dele.
3: A ja rac fac všetko vúriu. A potom lieme fundament, Míšova.
1: Oh, haj! Dodži vás dá, bagaro. Če der je?
3: Za mne přeco. Moja vopač je vulka.
1: Što to je, bakoro?
3: To ništo je.
1: Nekajki vulki kamen?
3: Ne, ništo menše. Ale to je hinaka čevak.
0: Nejsi hiše hotove, bakoro.
1: Bako je ništo namakal.
0: No to tež hiše. Što da máš, bagaro?
3: No, ja to tak pravi nevidžu. Vupada,
1: kaž nekajka škla? Haj, to vupada, kaž stara linja na škla, kaž su je ľudki uživali.
0: Ľudki?
1: Tu su raz ľudki bedlili. A my netko ich dom odpakujeme.
3: Nepak. Hač ľudky, abo ľudžo, tole je znamenče nekajki drohotne pokvat, ništo, ze zajšvosče.
1: Nemôžeš ju cilve vúreč, bakoro?
0: Po našich předpisach drbíme nedom s dživom přestač, když na nekajki pokvat storčíme. Potom přindu archeologojo a to přepytuja.
1: Archeo-što?
0: Archeologojo. Oni přesliedža zajšvošť a si šo dokvadne vobladaja.
1: Och, ja bych tež tak ráde tajka archeo ništo byla. Potom bych pokvade ľudku namakava a přepytuava. A što su one varili, što su one pekli.
0: Štú chce na makanku přizjevič?
3: Ja to převozmu. Ale dže chceme potom dalej dživač, když nic tu?
0: Snad spýtaš na tamnem boku gratunie.
1: Nie, nic. Snano tam ešte nekajký ľudk zemi spí.
3: Ja si tež myslu, za tu lihakli dalej rebame, když bude všetko přepytované. Pojče, to bude vjesna nos tu zajmovač. Usi, ja mislu.

0: Zarojo Tunkroč, menší format, a to tie šakle novembru. Přičina, tým chce po zajšvých letách raz moce šonovač a runočasne tiež druhým zahredovaniam CSD Sakske viace kečnosť če pšavostač. Loni by budešine niče citesac ľudži podľa, miestnými tiež dojšto svojbo a väčší serbský blok, tun raz maja so dopodňa potom inče dževaničky odmieč, miest druhým za kvírnych ľudži a ich přivúznych, a tež vo sebe vumenám je staršími maso skrúčič. Tež nepřečeskošť napřečok vionem bude téma a večer je potom party za modosných a zajmovaných plánovaná kletu maso CSD Budešinie zasa z demonstrácie odmieč.
1: Viac o tom čítaš v džentsnejších sakských novinách.
0: Serbských novinách.
1: Serbských novinách.

0: 6 minčinov do 9 je a tuž přepodam netko ještě raz slovo Jany Čepici z Kulova.
1: Nábožné slovo.
2: To pak mě a zbožo, myslá si, jako možach krutko do vodrjenja vojny v blízkým vukodže z Dubaja do mojí ličeč. Ale runje tak, myslach neličomne ráze v riskantných, vopkatných situáciách. Trochuju, so všice již odoživíchme voskočivé situácie, kotre su derje vyšli. Jako vierivé kšesťan pak myslu, so nie je všetko jenom zbožo abo případ, ale skerje Bože vedženie abo Boža předvidživosť. Tajke vokomiki, v kotrež ma zbožo v nezbožu, zavostaje je husto vuboké začuče žagovnosťe. Šo zbožo v živeniu nie je samozrozumlivé. Zavieště môžeš mysliť, to mi ja zbožo, ale potom tiež dodať, Bohu ďak. S tým zjazuješ svoje voloženie žakovnosťu k Bohu. Přeju vám ve voskočivých situáciách, so by Boh vás škýtal a vy prajíč moli, je derje vyšlo, Bohu ďak.
0: Nábožné svoje kni, mieše dženca na doku a zamovitosť či kulovské vosady Jan Čepic z Kulova.

Frischne Filme spazajt ne Europe. Te mešo šo nintoves gorecu a okolinju ugledaš a ogledaš. Ve čirošku mjase polskeju, nimskeju a českeju vedmejo se ten koinc tyženja den či a dvažaste filmove festival pši nüsse. Dobra tradícia pši tom festivalu jo, až se tam teke serske a nimske filmarje pšetsi na umenu zmakaju, bez seši vúžeskich filmarju. Žinca, ziga dvejo južo, majú tam živarnicku k témie film a živadvo. Kak dajú se živadvoje kuse do filma transportírovaš jo tamto pšašanje? Umena bužo z grajajami nimsko-serskego ľudového živadva ve Budyšinje. A ve Budyšinje bieže v rámiku festivala Žinca viaco serske filmy pod titulom Veda a vízie. Sega sedem ich viazo ve Steinhaus ve Budyšinje. Víče joppen umena filmar jo planovana, miase drugim se zvieskom Roma a Sinti ve Sakski, veni su před krotkim svojski grajne film zgötovali. Dalšne informácie k programoju zmakania namakajo šopet wuzica-film.de.

0: Herk přes Türk, der Türk, jo v nímské rěce ceva normálna věc. A Terk, abo Terka, to jo staroserbske veselbo v mě. V něm štětce staroserbske svobo, kateréž jo se zdžaržavo v dolneserbském svově Starkaš. Ale lec s takým Terka jo bylo poměnjenje za luža, kenž drugiš jo bio, abo Starkau, to nevíme.
1: Náš měňovědnik dr. Kito Křižank jo to byl za dvěma týždňa jo zase nareže v našom programě. A gaž, cošo, až dr. Křižank se raz s vašim familiovým měním zabera, pen píšo nám jednoho mailku do redakcie na zoben@rbb-online.de.

0: V srežu věku, ako městne měnia su nastali, turkojske lůže, no, budeme vidieť. Ale akle raz to serbske mier zakrio. Vena znajome akle od 18. stoleša, ako viele drugich dolneserbskich menio, ale to mier je zavieste starše. Vena se pošegujú na povoženie sedlišča zakriami. V Užice su nekotare se s takým mienim, napríklad Plabarča abo Plalubina. A to nímske mier Türkendorf je zestajenie ze zakvátnym svojom dorf, což je typiske za nímske mienia. V tom zestajeniu štytce vesobove mier, ktorež pak ve starších písnych dokvadach nieklinci Türk, ale Terk. A to uvíše, od Terk přes Türk do Türk je v nímske rieci ceva normálna viec. A Terk, abo Terka, to je staroserbske vesobove mier. V njom štytce staroserbske svojo, ktorež je se zdžaržavo v dolneserbskem svovie Starkaš, ale liec s takým Terka je bylo pomienjenie za lúža, kenž drugich je bio abo Starkau, to nevieme.
1: Náš mieňovednik dr. Kito Kšižank je to byl za dvěma týždňa jo zase nareže v našom programie. A gaš, cošo, až dr. Kšižank se raz s vašim familiovým mienim zabiera, pen píšo nám jednorie mailku do redakcie na zoben@rbb-online.de.

Termino web check le za coins tijin ja juš mame, ale teke naš radio web program neželu mogu vam doporučiš. Náš autor Sebastian Elikowski Winkler zio nás sobu na spazier přes Orgelovu krajinu dolnie Vúžice. Ve podpodniu okresu Wobjo Halštas mit hen rastuce a zaznieš budu mjaze drugim tvörbe vet mestaria Orgelo vet Johanna Sebastiana Bacha. Náš kolumnist Bernd Pitkunings jo zase svojo Piero u Spitz 0 a má komentár k aktuálnemu pomoženju koho okovo přetrebania miline. Gaž se ten koinc týženja šuži svýši kjarli žau Paul Gerhardt, pen nesmijo teke v našom programje fejlovaš, šak ga su jogo kjarli že kšute obstat k serskih kjarli žu. V našom cerkvinem usčevanju bužo to grono vonjo, svovo na tu neželu má Madlina Norbergova z Rožebusa. Ale to prétne svovo majú neželu přece naše žiši. Za nich máme zase vesebne muzikalisky postrove programje. Potakem, upvašio se zašaltovaš, myslím se. Vecega jadna z čich usčevajú naše kolegi vet MDR, jich program v Gornosarske rece a jasompen v zvúconem casu vet napojadnok za vas tu.